0: Ale se ví toho, on tohle jim drinká.
1: Ale hej, tady by díky se,
2: hej. Kraber se nejle máme ke sto.
0: Mano za kážero, co mano zelí opa.
1: Já slí, hej, smakli, já slí.
2: Vettel kraber se nejle máme ke sto.
0: Kejnke, mítke, na herka macha drunka ze.
1: No, díky, hej, sich, jos, jos.
2: Vettel kraber se nejle máme ke sto.
1: Kovír, vy je jur, fuše, tak on ten.
0: Já, a ví, kuk. Mou ho ma merno.
2: Vettel kraber se nejle máme ke sto. Witches.